stará či mladá. Žížala, každá touží žít, válí se v hlíně. Tak ale těžko hledá čas na to si vybrat, jakej tu po sobě.